0: Merci de nous avoir écoutés et restez sur Drogues Radio.
1: À pied, en train, en boîte, Drogues, coup de tête.
2: Je to tam bezpečný.
3: Choděj tam pouliční holky a různá dobrá společnost.
4: No, paní, ale
5: ten vermut, to je vodička. Pošlete nám lahev čerta. Ten pán to všecko platí.